každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie je až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

0: želáme vám pekný víkend s Rádiom Slovensko. Česká humoristka Halina Pavlovská je skutočnou odborníčkou na situácie, ktoré by mali byť pekné, nežné, romantické, ale zvyčajne dopadnú tak, ako dopadnú. Napríklad taký nedeľný rodinný piknik. Pridáte sa?
1: Piknik s vyhlídkou. Minulý víkend bylo krásně. Má rodina se proto rozhodla, že si uděláme piknik. Proč nemůžeme normálně pojít v nějaké pěkné zahradní restauraci? Ptala jsem se naléhavě. Mami, já se tak těším, řekla dcera. Půjdu dneska brzo spát, abych zítra nebyla vyřízená a mohla jsem ti se vším pomoct. Pomoct? Chtěla jsem zařvat, ale neudělala jsem to, protože by mne jen rozteskňilo, jak se můj hlas odráží od zdí mého prázdného pokoje. Nezapomněla si, doufám, že Mireček nesmí lepek, probudila mě ráno dcera. Kdo je Mireček? No to je přece ten chlapeček z mateřské školky, jak jsem ti určitě říkala, že pojede s námi, protože jeho rodiče jsou v Thajsku a on u nás bude 2 týdny bydlet. Vyjeli jsme před polednem. Nejel s námi jen Mireček, ale taky Sárinka.

slnic. Snažil se zabránit, aby hárající, jak se ukázalo, Sárinku neobtěžovalo asi 20 hysterických psů. Na vrcholu se měla barvu přezrálého rajčete a sípala sem. Není to krása? Můj přítel hleděl do dály. Má dcera položila na zem deku. Klíště, zařvala v zápětí, a tady je další. Tady nebudeme ani minutu. Myslím, že se zvedá vítr, řekl můj přítel. Asi bude bouřka. Můj přítel se rozběhl za dcerou. Promiň, prosím tě, ale já mám fobii, víš? Když jsem byl malý, tak do mé sestřenice uhodil blesk a ona se rozpadla v prach. Fobii na bouřku měla i Sárinka. Podrazila mi židli, ke které jsme ji přivázali, a spolu s 20 ořechy vběhla do lesa. No, takže má zásadní pikniková rada zní: když už se musíte spát v přírodě, tak jen s dospělými lidmi, kteří v sobě budou mít tolik slušnosti, že až se zhroutíte po té štvanici, abyste obstarala vše, co je k pikniku třeba, že vám aspoň zavolají záchranku. PS. Nejvíce piknikuje v Anglii. Češi, zaplať Bůh, mají svoje chalupy a buřty.

0: Česká horská služba každý rok zachraňuje cyklistov na elektrobicykloch, ktorým došla v horách baterka a nemajú silu vrátiť sa späť. Výrobcovia elektrobicyklov sa preto dohovorili s horskými záchranármi a nielen s tými. Na kampani, ktorá cyklistom na e-bajkoch vysvetľuje, ako na nich jazdiť bezpečne. Viac povie redaktor Martin Karlík.
1: Ja teď pojedu lesní cestičkou a co si vždycky beru, tak sú brejle a rukavice, pretože malá větvička vás môže okamžite vyřadiť ze hry. Tak čau.
2: Video na Instagramu radí jezdcům nejen na elektrokolech, aby mysleli na ochranu zraku. Tomáš Jančárek z Boše.
3: Takže projekt e-bike bezpečně je vlastně nějaká naše edukační platforma, kde se snažíme vzdělávat vlastně lidi, co jezdí na elektrokolech, neumějí úplně ovládat. Na těchto těch stránkách vlastně najdete doporučení, jak se chovat na kole v lese, jak se chovat na kole ve městě, na co si na tom elektrokole dávat vlastně pozor. V současné chvíli k tomu máme i instagramový profil e-bikebezpečně.cz, kde v současné chvíli můžete najít edukační videa o těchto těch tématech, které jsem právě zmínil. Je to zaměřený jak na město, tak na horskou cyklistiku.
2: Co tam je třeba za nějaký tip?
3: Jednoduchý, třeba krásný krátký video o tom, jak vlastně na kole přijíždět koleje, že se mají koleje přijíždět na kolmo, ne napřímo, aby nám koleje vlastně neukradly přední kolo a nešli jsme přes hlavu.
2: Jedna z rad této kampaně se týká například i údržby elektrokola.
4: Na elektrokole je řetěz zatěžovaný víc než na normálním kole, proto je potřeba se o něj víc starat. Mazání řetězu na elektrokole je dobrý provádět před každou vaší jízdou.
5: Rádio Slovensko.

0: dát zo slovenských hrábí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNSIFP.
1: Popeter Beach projekt Len sa smej a pripomenutí, ako vzniká náš rebríček, je tu 11. miesto, čo znamená pre milého budúceho Celeste Buckingham návrat do spodnej polovice rebríčka.

0: Dohráva nám Teddy Swims Lose Control, stratiť kontrolu. Tak to sa nám darí častokrát hlavne s rodinou. Pred nami je glosa. Česká humoristka Halina Pavlovská je skutočnou odborníčkou na situácie, ktoré by mali byť pekné, nežné, romantické, ale zvyčajne dopadnú tak, ako dopadnú. Napríklad taký nedeľný piknik. Pridáte sa?
1: Piknik s vyhlídkou. Minulý víkend bylo krásně. Má rodina se proto rozhodla, že si uděláme piknik. Proč nemůžeme normálně pojít v nějaké pěkné zahradní restauraci? Ptala jsem se naléhavě. Mami, já se tak těším, řekla dcera. Půjdu dneska brzo spát, abych zítra nebyla vyřízená a mohla jsem ti se vším pomoct. Pomoct? Chtěla jsem zařvat. Ale neudělala jsem to, protože by mne jen roztesknělo, jak se můj hlas odráží od zdí mého prázdného pokoje. Nezapomněla si, doufám, že Mireček nesmí lepek. Probudila mě ráno dcera. Kdo je Mireček? No to je přece ten chlapeček z mateřské školky. Jak jsem ti určitě říkala, že pojede s námi, protože jeho rodiče jsou v Thajsku a on u nás bude 2 týdny bydlet. Vyjeli jsme předpolednem. Nejel s námi jen Mireček, ale taky Sárinka, což nebyla jeho sestřička, ale 10měsíční Fena Výmarského Ohaře. Byla pružná, sametová, štíhlá, elegantní, přesně jak by chtěla vypadat. Ale byla dement. Nějak jinak si nedovedu vysvětlit, proč si neustále lehala na záda a vydávala dávivé zvuky. Můj přítel vybral pro náš piknik nádherné místečko. Bylo na kopci, kam se nedalo dojet autem. Všechny košíky a tašky jsem vlekla s rukama vytaženýma z kloubů. Má dcera stoupala ověšená chlapečky. Můj přítel nenesl nic. Snažil se zabránit, aby hárající, jak se ukázalo, Sárinku, neobtěžovalo asi 20 hysterických psů. Na vrcholu jsem měla barvu přezrálého rajčete a sípala jsem. Není to krása? Můj přítel hleděl do dály. Má dcera položila na zem deku. Klíště zařvala v zápětí a tady je další. Tady nebudeme ani minutu. Myslím, že se zvedá vítr, řekl můj přítel. Asi bude bouřka. Můj přítel se rozběhl za dcerou. Promiň, prosím tě, ale já mám fobii, víš? Když jsem byl malý, tak do mé sestřenice uhodil blesk a ona se rozpadla v prach. Fobii na bouřku měla i Sárinka. Podrazila mi židli, ke které jsme ji přivázali a spolu s 20 ořechy vběhla do lesa. No, takže má zásadní pikniková rada zní. Když už se musíte spát v přírodě, tak jen s dospělými lidmi, kteří v sobě budou mít tolik slušnosti, že až se zhroutíte po té štvanici, abyste obstarala vše, co je k pikniku třeba, že vám aspoň zavolají záchranku. PS. Nejvíce piknikuje v Anglii. Češi, zaplať Bůh, mají svoje chalupy a buřty.

0: Česká humoristka Halina Pavlovská je skutočnou odborníčkou na situácie, ktoré by mali byť pekné, nežné, romantické, ale zvyčajne dopadnú tak, ako dopadnú. Napríklad taký nedelný rodinný piknik. Pridáte sa?
1: Piknik s vyhlídkou. Minulý víkend bylo krásně. Má rodina se proto rozhodla, že si uděláme piknik. Proč nemůžeme normálně pojít v nějaké pěkné zahradní restauraci? Ptala jsem se naléhavě. Mami, já se tak těším, řekla dcera. Půjdu dneska brzo spát, abych zítra nebyla vyřízená a mohla jsem ti se vším pomoct. Pomoct? Chtěla jsem zařvat, ale neudělala jsem to, protože by mne jen roztesknělo, jak se můj hlas odráží od zdí mého prázdného pokoje. Nezapomněla si, doufám, že Mireček nesmí lepek. Probudila mě ráno dcera. Kdo je Mireček? No to je přece ten chlapeček z mateřské školky. Jak jsem ti určitě říkala, že pojede s námi, protože jeho rodiče jsou v Thajsku a on u nás bude 2 týdny bydlet. Vyjeli jsme předpolednem. Nejel s námi jen Mireček, ale taky Sárinka, což nebyla jeho sestřička, ale 10měsíční Fena Výmarského Ohaře. Byla pružná, sametová, štíhlá, elegantní, přesně jak by chtěla vypadat. Ale byla dement. Nějak jinak si nedovedu vysvětlit, proč si neustále lehala na záda a vydávala dávivé zvuky. Můj přítel vybral pro náš piknik nádherné místečko. Bylo na kopci, kam se nedalo dojet autem. Všechny košíky a tašky jsem vlekla s rukama vytaženýma z kloubů. Má dcera stoupala ověšená chlapečky. Můj přítel nenesl nic. Snažil se zabránit, aby hárající, jak se ukázalo, Sárinku, neobtěžovalo asi 20 hysterických psů. Na vrcholu jsem měla barvu přezrálého rajčete a sípala jsem. Není to krása? Můj přítel hleděl do dály. Má dcera položila na zem deku. Klíště zařvala v zápětí a tady je další. Tady nebudeme ani minutu. Myslím, že se zvedá vítr, řekl můj přítel. Asi bude bouřka. Můj přítel se rozběhl za dcerou. Promiň, prosím tě, ale já mám fobii, víš? Když jsem byl malý, tak do mé sestřenice uhodil blesk a ona se rozpadla v prach. Fobii na bouřku měla i Sárinka. Podrazila mi židli, ke které jsme ji přivázali a spolu s 20 ořechy vběhla do lesa. No, takže má zásadní pikniková rada zní. Když už se musíte spát v přírodě, tak jen s dospělými lidmi, kteří v sobě budou mít tolik slušnosti, že až se zhroutíte po té štvanici, abyste obstarala vše, co je k pikniku třeba, že vám aspoň zavolají záchranku. PS. Nejvíce piknikuje v Anglii. Češi, zaplať Bůh, mají svoje chalupy a buřty.